0: again. No, no, no, no. Gree, gree, gumbo.
1: Yeah, yeah.
0: Yeah, yeah.

0: počasí. Závěr pracovního týdne na Olomoucku. I nadále se budeme potit. Čekají nás teploty v maximech ve stínu mezi 35 a 39 stupni Celsia a k tomu počítáme se sluníčkem a s jasnou oblohou. A co víkend? Nejčastěji teploty okolo 30 stupňů. V sobotu musíme počítat taky s dešťovými přehánkami a místy se silnými bouřkami.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Haná Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den. Skyrock.
1: Melodický rock, to je Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše Moravské rádio. Žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
1: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Hana není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
1: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramy a vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
2: 1. srpna vypukne Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.

Skyrock. Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Informace pro vás, ať máte přehled. Hrozby na cestě do školy v Olomouci. Školáci upozornili v průzkumu na 345 rizikových míst na cestách do škol. V průměru 4 z 5 dětí míří do školy pěšky, na kole nebo městskou hromadnou dopravou. Město tak plánuje bezpečnostní úpravy na jejich cestách. Podrobnosti mají Nové olomoucké listy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice nově začala hledat stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
3: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
2: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Nezvyklý úlovek vytáhl rybář v řece Bečvě u Chropině na Kroměřížsku. Chytil exotickou rybku slunečnici pestrou. O přítomnosti tohoto invazivního druhu v našich vodách se už ví dlouho. Ale chytit ho na udici je vzácné, píše o tom Deník. Na pořádnou nebeskou podívanou se můžeme těšit ve středu 12. srpna. V Česku uvidíme před západem výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak budou padat hvězdy. Na obloze bude meteorický roj Perseidy.
1: Sport.
2: Před domácími fanoušky se předvede baseballový klub SK Skokani Olomouc. V neděli hrají doma dvojzápas v první lize proti Sokolu Hluboká. Utkání se odehrají 2. srpna od 12 a 15 hodin na hřišti na Lazecké v Olomouci.
1: Počasí.
4: Závěr pracovního týdne na Olomoucku. I nadále se budeme potit. Čekají nás teploty v maximech ve stínu mezi 35 a 39 stupni Celsia a k tomu počítáme se sluníčkem a s jasnou oblohou. A co víkend? Nejčastěji teploty okolo 30 stupňů. V sobotu musíme počítat taky s dešťovými přeháňkami a místy se silnými bouřkami.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 31. červenec se Skyrokem. Co by řekl rocker po proflámované noci?
2: Je tak blbě, že nemám ani tušku.
1: Vy určitě poznáváte Bolka Polívku.
3: Herec, mim, bavič, režisér a scénárista. Tím vším se Bolek Polívka zapsal do dějin českého divadla a filmu. Se svými pantomimickými klauniádami objel celou Evropu. Trosečník, Šašek a královna či Am a Ea tvoří čítanky evropského divadla.
1: Valašský král přichází na svět 31. července 1949. Další fenomén filmových pláten, kterého milují spíše naši potomci, je čarodějník Harry Potter.
4: Pan Potter. Naše nová celebrita.
1: 31. července 1965 se narodila jeho autorka Joan Rowlingová. Této sympatické dámě už čarodějnický učeň vydělal považte přes 1 miliardu amerických dolarů. Od britské multimilionářky jdeme k muzikantovi do sousedního Irska. Jen o rok starší, tedy ročník 64, je Jim Corr, kytarista folkrockové rodinné skupiny The Corrs. Tvrdí rockeři si tuto skupinu vybaví spíše kvůli Jimovým pohledným sestrám André, Sharon a Caroline. Hudebně ukončíme putování u Billa Berryho, bubeníka altrockové legendy R.E.M. Narozeniny slaví od 31. července 1958. V kapele hraje do 97., kdy ji z osobních důvodů opouští. Frontman Mike Stipe, basista Mike Mills a kytarista Peter Buck pak pokračují jako trio. Až do 21. září 2011, kdy kapela oznamuje ukončení činnosti. Zítra opět Big Beatově probíráme dějiny. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
5: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
11: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více informací v restauracích KFC.
12: Blíží se velkolepá podívaná. Floria Léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria Léto. Výstava, která roste s vámi.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše Moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
1: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Haná není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
1: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je i gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramiáda vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
14: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
15: Dicinky rok.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7 hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Přinášíme vám další zprávy. Je pátek 31. července. Řidiči na trase z Olomouce na Grigov bude brzy hotovo. Oprava cesty tu jde podle plánu. Půlka je hotová a provoz na jeden jízdní pruh v každém směru se tak přesunul na opravenou část vozovky. Do 2 týdnů bude hotovo, informuje ředitelství silnic a dálnic.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hasiči zachránili paraglidistu, ten včera v Jakubovicích na Šumpersku uvízl v drátech elektrického vedení 10 metrů nad zemí. Nezranil se, ale sám se nedokázalo dostat na zem. Z drátů ho snesli hasiči pomocí žebříku s plošinou. Pokud plánujete výlet do Moravského krasu, čekají vás pohodlnější procházky. Lesy České republiky opravily 2 oblíbené lesní cesty na Blanensku, a to u obcí Kuničky a Sloup. Ocenit je mohou turisté, cyklisté i lesníci při práci, píše deník. Teplotní rekordy padaly včera v Česku. Nejvíc teplo bylo v Doksanech v Ústeckém kraji, kde se teplota vyšplhala na 40,1 stupně Celsia ve stínu. Vyrovnala měsíční rekord pro celou Českou republiku. Dnes může být podle meteorologů ještě tepleji.
0: Sport.
1: Postup je v kapse. Jak fotbalisté Hradce, tak Jablonce včera zvládli své odvetné zápasy v evropských pohárech a postoupili v soutěžích do 3. předkola. Jablonec v konferenční lize po výhře 2-0 nad Varaždínem a Hradec Králové v evropské lize po výhře 3-1 nad Tromsø.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Všechno, co má nohy, dneska bude utíkat k vodě, na moravských bazénech, biotopech i v akvaparcích bude pořádný nátřesk, deka vedle deky, lehátko na lehátku. Víme, jak bude, jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů Celsia, zítra mírné ochlazení na 31 až 34, většinou oblačno, místy polojasno, v neděli polojasno anebo oblačno a 29 až 32.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Policie připomíná, že také na té naší Moravě se nám rozmohl cyklistický nešvar porušování pravidel silničního provozu. Jako třeba jízda na červenou, telefonování za řídítky a podobně. A všechno má své sankce. I na kole. Třeba telefon za řídítky, pokuta 2,5 až 3,5 tisíce. Průjezd na kole na červenou 4,5 až 5,5 tisíce. Alkohol na kole jde do správního řízení. A nezastavení na stopce, flaster do 15 stovek. Ano, i my cyklisté jsme účastníci silničního provozu a pravidla platí pro všechny. V Olomouci připomínáme stále uzavřenou opravovanou křižovatku náměstí Hrdinů u Speji a pozor na ranní nehodu na Uničovsku mezi Troubelicemi a Šumvaldem. Moravské silnice pro vás hlídáme bděle celý týden od pondělí do neděle.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: poradí. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, už přemýšlíte, jak strávíte druhou polovinu prázdnin? Býci, věrnost je pro vás naprosto klíčová. Blíženci, vážnější debaty radši odložte. Radci, dál rozvíjejte své schopnosti. Lvi, vám se podaří zlepšit jednu věc denně. Pany, přestaňte všechno tak dramatizovat. Váhy, nebojte se jednat na vlastní pěst. Štíři, vyhýbejte se manipulativním lidem. Střelci, ohledně financí, buďte rozumnější. Kozorozi, štěstí je na vaší straně. Vodnáři, žijte podle nejlepšího vědomí a svědomí. A co my ryby? Ze zkušenosti víme, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíme.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem?
9: Přestaň! Je mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Skyrock.

Skyrock. Skyrock. Skyrock. Rádio Hana. Skyrock. Skyrock. Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyrocku hned po celé. Tak nás laďte dál. Skyrock.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Pohodlně se usaďte, řekneme vám další letní příběh. Představte si, že na internetu dlouho vybíráte letní dovolenou. Nakonec vám padne do oka váš vysněný pobyt a proto si ho přes rezervační portál hned zarezervujete. To udělala i jedna Češka. Ano, doteď je to v pořádku. A ten příběh pokračuje. Téhle paní o pár měsíců později přišla SMS-ka, která se na první pohled tvářila jako běžná komunikace k té dané rezervaci její dovolené. Paní na to klikla, byl tam odkaz, zadala údaje ke své platební kartě a potvrdila platby v bankovní aplikaci. No a jsme doma. Už sami tušíte, co bude následovat. SMS-ku neposlal rezervační portál, ale podvodníci a prachy, tedy konkrétně 21 litrů, jsou v čudu. Policie nás proto prosí, abychom vám v letním servisu připomněli následující. Když vybíráme dovolenou, nikdy neplaťme přes odkaz, který přijde v SMS-ce. Přihlásme se raději přímo do svého účtu na rezervačním portálu. Pečlivě kontrolujeme internetovou adresu i to, co potvrzujeme v bankovních aplikacích. A pokud máme pochybnosti, kontaktujme přímo poskytovatele ubytování. Jo, i tohle je dobré vědět.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
4: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
5: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
4: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
5: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
7: Co to je?
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
11: Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem. Skyrock.

0: Zesilte si další nové zprávy na Skyroku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Dobré ráno.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Sehnali jsme pro vás další informace, děkujeme, že nás posloucháte, je pátek 31. července. Mrkneme na silnice v Olomouci, dodržujme tu dopravní předpisy, městská policie hlásí, že dnes kontroluje povolenou rychlost a to na třech ulicích, strážníci měří na ulicích Brněnská, Hamerská a na návsi Svobody v Holici.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hanácká Neckyáda je po roce zpět. Už zítra se podivuhodná vlastnoručně vyrobená plavidla vypraví na vodu a poplují podél kempu Pádlo Morava v Horce nad Moravou u Olomouce. Je to už 7. ročník. Podrobnosti o akci najdete na webu hanackaneckyada.cz. Sucho dopadá na vodní plochy a toky v povodí Moravy a Dyje. Jak píše ČTK, v Čechách teče i méně než pětina obvyklého stavu. V řekách teče i méně než pětina obvyklého stavu. Nádrže jsou na tom podobně jako v suchém roce 2018. Napraví to jen vytrvalé deště. Povodí Moravy v tomto vypíchlo, že řeka Morava v Olomouci na Nových Sadech zaznamenala nejnižší průtok za několik desetiletí. Protéká jí méně než 5 kubíků vody za vteřinu. K porovnání průměrný roční průtok je tu pětinásobný.
0: Sport.
3: Rusko dál nebude hrát mezinárodní hokej. Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že se pořád nesmí zúčastnit mezinárodních soutěží. Rada federace to řešila po ruském odvolání. Rusko má stopku od začátku vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Doplníme, že Mezinárodní olympijský výbor však před 3 lety zrušil suspendaci ruského olympijského výboru a jeho sportovci se tak mohou zapojit do olympijských kvalifikací.
0: Počasí.
4: Dneska to zase bude na kraťasy, na plavky, na sluneční brýle a na naše vychlazené hity. Víme, jak bude. Dnes počasí zase jako někde na poušti. Jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů Celsia. A co o víkendu? V sobotu oblačno, místy polojasno, mírné ochlazení na 31 až 34 stupňů. V neděli 29 až 32 a polojasno nebo oblačno.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z Olomouce, z Valmezu, také z dálnice mezi Vyškovem a Prostějovem. Dobré páteční ráno, víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se opravuje ulice Na Letné, také ulice Edinburgova a policejní hlídku hlásíte na Volkrovce u Hoteláku. Další hlídka je ve Valmezu na Masarykově ulici u Hřbitova, také ve Zlíně na Sokolské ulici. A pozor teď na odstavenou dodávku na 5. kilometru dálnice z Vyškova na Prostějov u Pustiměře. Vy řídíte a my zařídíme další hity.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je 31. července, prázdniny v půlce.
2: Ty první světová skupino, to by ses musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče.
1: Kdo by neznal hlášky Bohuša z dědictví? Dnes slaví 77. narozeniny valašský král, herec Bolek Polívka.
3: Ty kostelík, ten už k tomu samozřejmě nepatří.
4: Já vím, nejsou blbý.
1: Na rozky má také autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová.
5: Já se jmenuji Ron Weasley. A já Harry Potter.
1: Nizozemsko-německá zpěvačka CC Catch a herec Jan Budař. V kalendáři jsou Ignácové a máme i Národní den avokáda. Avokádo patří do salátu nebo na topinku a my patříme do vašich uší i v pátek 31. července. Díky za to.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
9: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
11: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
0: Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše Moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
1: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Haná není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivo. Obraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
1: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je i gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramiáda vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu... SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Další zprávy právě teď na našich vlnách. Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Zoo se chovu těchto největších divokých evropských kopytníků věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Pokračuje růst cen pohonných hmot v Česku i v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 se v kraji prodává v průměru za 42 korun 40 haléřů. Před týdnem byl o víc jak 20 levnější. O korunu 80 na litru zdražila nafta. Teď stojí v Olomouckém kraji v průměru 44 korun. Sledujeme opravu vzácného renesančního kostela Povýšení svatého kříže v Moravské Třebové. V rámci další etapy obnovy dostává novou šindelovou střechu. Cílem města je stavbu postupně zachránit a více otevřít veřejnosti, píše o tom Deník. Plavci v Blansku se dočkali. Na sportovním ostrově se otevře nový krytý bazén, který nahradí několik let chybějící lázně. V sobotu se nový bazén otevře k prohlédnutí a od neděle už začne zkušební plavecký provoz.
0: Sport.
2: Mimořádnou tiskovku svolává na odpoledne fotbalová asociace České republiky. Tématem by mohlo být uvedení nového reprezentačního trenéra. Podle španělských médií by český tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii. Uvidíme tedy, co konference přinese.
0: Počasí.
3: Všechno, co má nohy, dneska bude utíkat k vodě, na moravských bazénech, biotopech i v akvaparcích bude pořádný nácesk, deka vedle deky, lehátko na lehátku. Víme, jak bude jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů Celsia. Zítra mírné ochlazení na 31 až 34, většinou oblačno, místy polojasno. V neděli polojasno anebo oblačno a 29 až 32.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Blesková doprava z Olomouce a okolí pro vás právě teď. V Olomouci připomínáme stále uzavřenou opravovanou křižovatku v centru na náměstí Hrdinů u Spey. A dostáváme také čerstvé info od silničářů, kteří teď pracují na silnici z Olomouce na Grigov. Vzkazují, že opravy jdou podle plánu, že půlku už mají hotovou. Provoz na jeden jízdní pruh v každém směru se přesunul na opravenou část vozovky, to je super. A do dvou týdnů bude mezi Olomoucí a Grigovem hotovo. Děkujeme za info. Moravské silnice pro vás hlídáme v děle celý týden od pondělí do neděle.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rockové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rockové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
2: Současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohaná.cz.
0: To je Radio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: v limitované edici Go Jack s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
7: Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka Kosmonautů.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Právo na opravu má v Česku zpoždění. Jak píší novinky.cz, zákonodárci nestihli schválit v termínu zákon z Evropské unie o možnosti žádat po výrobci opravu techniky i po záruce. Nově normu budou schvalovat až na podzim.
0: Sport.
3: Ve čtvrtfinále končí cesta předního tenisty prostějovského klubu Dalibora Svrčiny na turnaji ATP v Los Cabos. Nestačil na loňského šampiona Kanaďana Šapovalova. 23-letý český tenista s Kanaďanem prohrál 4-6 a 2-6.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Dneska to zase bude na kraťasy, na plavky, na sluneční brýle a na naše vychlazené hity. Víme, jak bude. Dnes počasí zase jako někde na poušti. Jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů Celzia. A co o víkendu? V sobotu oblačno, místy polojasno, mírné ochlazení na 31 až 34 stupňů. V neděli 29 až 32 a polojasno nebo oblačno.
0: Doprava.
4: Nehody v Olomouci, policie v Hulíně, také na D1. Víme, jak se jezdí tady. Dopolední nehoda osobáku a jeřábu v Olomouci na Pražské za Askem. Další bouračka v Olomouci na Velkomoravské u křižovatky s Rooseveltkou. Tady je silný provoz, chvilku si postojíme. Policie hlídkuje na 272. kilometru obchvatu Olomouce u Nemilan. Další hlídka v Hulíně na Záhlinické nebo na 260. kilometru D1 u Kroměříže. Přejeme šťastnou cestu a pohodový páteční dolet kamkoliv.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Skyrock.
2: Skyrock.

0: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Naštěji už tam bude.
7: Přestaň. To je mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Skyrock.

Rádio Haná Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok

0: prázdninách měníme plavky, zkoušíme nové opalováky, střídáme sluneční brýle, poznáváme nové koupáky i biotopy, to všechno je naprosto v pořádku, ale jsou věci, které nikdy za nic nevyměníme. Třeba vaše oblíbené rádio, které posloucháte právě teď a díky kterému víte, co podnikat a kam vyrazit. V Olomoucké zoo na Svatém Kopečku dál frčí letní fotosoutěž o nejhezčí mládě až do konce srpna. Stavte se a vyfoťte více na webu zooolomouc.cz. Olomoucký telegraf pořádá další projekci pod širým nebem. Dneska se v Telegrafu v Olomouci od 21 hodin promítá filmová kultovka Samotáři. Letní kino Mostkovice také nezůstává pozadu. Dneska se promítá basketbalová taškařice s Jakubem Prachařem a Martinem Hoffmanem. Pokud jste ještě neviděli, doporučujeme. V letním kině Mostkovicích kousek od Prostějova komedie Dream Team. Začátek ve 21 hodin a 30 minut. A už zítra v Horce nad Moravou proběhne naše hanácká neckiáda. V sobotu 1. srpna zábava od 10 do 10. Pohádkové plavby, závody netradičních plavidel a také náš rádiový tým. Hanácká neckiáda v kempu Pádlo Morava v Horce nad Moravou už zítra.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt? Oh,
6: ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New

0: Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
1: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
2: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
1: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
2: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pokračujeme s novými informacemi pro vás. Už je zase rozbitý bezbariérový kolotoč pro děti na vozíku, který se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. Musí se znovu řešit jeho poškození. Příčinou poslední poruchy je podle olomouckého deníku přetížení kolotoče. Výstaviště Flora, které spravuje hřiště v parku, již jedná s dodavatelem o opravě kolotoče.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Sucho a vysoké teploty dál zvyšují riziko požárů. Velký požár včera zasáhl střechu domu v Cetechovicích na Kroměřížsku. Vzplál při práci na rekonstrukci domu. Do hašení se pustilo 12 jednotek. Oheň nadělal škodu za 2 miliony korun. V regionu hořelo taky v městečku Trnávce na Svitavsku. Včera tu zasahovalo 9 jednotek hasičů u požáru 3 hektarů pole a lesa. Kvůli ohni byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. V obci hořelo už podruhé během 2 dnů. Zdárně pokračuje revitalizace rekreační oblasti Palava v Blansku. Lidé už využívají úvody, nové molo, opravené cesty a dělníci aktuálně staví pláž a cyklostezku. Proměna místa bude zcela hotová v roce 2027.
0: Sport.
1: Třetiligové Bčko fotbalové Sigmy Olomouc vstupuje do nové sezóny, vede ho nový trenér Tomáš Palinek a má za cíl vybojovat postup do vyšší soutěže. První zápas odehraje Bčko Sigmy tuto neděli od 17 hodin venku se Vsetínem.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Páteční den bude jasný až polojasný. Na horách se nám ale výjimečně mohou tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosahují 33 až 37 stupňů. Vítr nám fouká mírný od jihu. Zítra nás po velmi teplé noci čeká větší oblačnost. Na většině Hané nám zaprší. Odpoledne mohou přijít i bouřky. Teplotní maxima se vyšplhají k 30 až 33 stupňům. Biozátěž je dnes i zítra na třetím nejhorším stupni. Venku by se nám mohlo hůře dýchat, buďte na sebe proto opatrní.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, i jinde v regionu je doprava poměrně hladká. Jen na odstavené auto na Krejnici si dáme pozor na D1 na trase Vyškov-Říkovice mezi exity Mořice a Kojetín. Opatrně projíždíme taky kolem policejních hlídek, které stojí na D35 na exitu Velký Újezd a taky v Přerově v ulici Hulínská. Za celý náš rádiový tým vám přejeme pohodovou cestu.
0: Rádio Hana.
3: Okruh.
0: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 31. červenec se Skyrokem. Co by řekl rocker po proflámované noci?
2: Je tak blbě, že nemám ani tušku.
1: Vy určitě poznáváte Bolka Polívku.
3: Herec, mim, bavič, režisér a scénárista. Tím vším se Bolek Polívka zapsal do dějin českého divadla a filmu. Se svými pantomimickými klauniádami objel celou Evropu. Trosečník, Šašek a královna či Am a Ea tvoří čítanky evropského divadla.
1: Valašský král přichází na svět 31. července 1949. Další fenomén filmových pláten, kterého milují spíše naši potomci, je čarodějník Harry Potter.
4: Pan Potter, naše nová celebrita.
1: 31. července 1965 se narodila jeho autorka Joan Rowlingová. Této sympatické dámě už čarodějnický učeň vydělal, považte, přes 1 miliardu amerických dolarů. Od britské multimilionářky jdeme k muzikantovi do sousedního Irska. Jen o rok starší, tedy ročník 64, je Jim Corr, kytarista folkrockové rodinné skupiny The Corrs. Tvrdí rockeři si tuto skupinu vybaví spíše kvůli Jimovým pohledným sestrám André, Sharon a Caroline. Hudebně ukončíme putování u Billa Berryho, bubeníka altrockové legendy R.E.M. Narozeniny slaví od 31. července 1958. V kapele hraje do 97., kdy ji z osobních důvodů opouští. Frontman Mike Stipe, basista Mike Mills a kytarista Peter Buck pak pokračují jako trio. Až do 21. září 2011, kdy kapela oznamuje ukončení činnosti. Zítra opět Big Beatově probíráme dějiny, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
8: Toto je.
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Skyrock. Skyrock. Skyrock.
13: Skyrock.

Expressu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Pohodlně se usaďte, řekneme vám další letní příběh. Představte si, že na internetu dlouho vybíráte letní dovolenou. Nakonec vám padne do oka váš vysněný pobyt a proto si ho přes rezervační portál hned zarezervujete. To udělala i jedna Češka. Ano, doteď je to v pořádku. A ten příběh pokračuje. Téhle paní o pár měsíců později přišla SMSka, která se na první pohled tvářila jako běžná komunikace k té dané rezervaci gej dovolené. Paní na to klikla, byl tam odkaz, zadala údaje ke své platební kartě a potvrdila platby v bankovní aplikaci. No a jsme doma. Už sami tušíte, co bude následovat. SMSku neposlal rezervační portál, ale podvodníci a prachy, tedy konkrétně 21 litrů, jsou v čudu. Policie nás proto prosí, abychom vám v letním servisu připomněli následující. Když vybíráme dovolenou, nikdy neplaťme přes odkaz, který přijde v SMSce. Přihlásme se raději přímo do svého účtu na rezervačním portálu. Pečlivě kontrolujme internetovou adresu i to, co potvrzujeme v bankovních aplikacích. A pokud máme pochybnosti, kontaktujme přímo poskytovatele ubytování. Jo, i tohle je dobré vědět.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: V neděli sraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Skyrock.
7: Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Za řidiči se podíváme na silnice v Olomouci. Dodržujme tu dopravní předpisy. Městská policie hlásí, že dnes kontroluje povolenou rychlost, a to na třech ulicích. Strážníci měří na ulicích Brněnská, Hamerská a na návsi Svobody v Holici.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Symbol povodní 1997 dostane ochranu před velkou vodou. Olomoucký kraj schválil stanovisko k životnímu prostředí pro stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku. Projekt za asi 850 milionů korun je tím o krok blíž k realizaci. Rozhodnutí je podkladem pro stavební povolení. Stavba by měla začít příští rok a skončit v roce 2029. Nová opatření ochrání obec, kterou v roce 1997 zasáhly ničivé záplavy před stoletou vodou. Hrozí požáry. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji výrazně zvýšilo riziko jejich vzniku. Hasiči proto varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků nebo manipulací s otevřeným ohněm. Právě to může způsobit požár.
0: Sport.
2: Silný tým vytváří prozářijový finálový turnaj tenisového poháru Billie Jean Kingové kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová. Už má jasno o čtveřici. Nosková, Muchová, Bousková, Siňaková.
3: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále. A to páté jméno, na to si ještě chvilku jakoby... Musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
2: Dodala kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude, pojďme se společně mrknout, co slibuje víkend. Sobota bude převážně zamračená, na většině Hané nám zaprší, hlavně odpoledne se mohou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají ke 30 až 33 stupňům. Neděle už přinese trochu mírnější teploty, rtuť teploměru dosáhne na 27 až 31 stupňů. Poslední den týdne očekáváme převážně polojasno. Přechodně se na obloze mohou objevit nějaké ty mraky a s nimi i výjimečně přehánka. Houbaři. Pravděpodobnost růstu hub je na Hané střední. O víkendu se možná vyplatí vyrazit do lesa s košíkem.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Opatrně projíždíme kolem bouračky 2 osobáků v Olomouci v ulici Tovární. Nehoda se tady teď dořešuje, probíhá vyšetřování. Na překážku na silnici si dáme pozor na trase Mohelnice Moravská Třebová, kousek za první odbočkou na Studenou Loučku. Vyhneme se taky odstavenému autu na krajnici, a to na D1 na trase Přerov Ostrava mezi exity Lipník Loučka a Hranice. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Do uší vám hraje Skyrock, vybíráme pro vás ten nejlepší melodický rock. Společně to pořádně rozjíždíme i v pátek 31. července. Čím je tohle datum zajímavé, si povíme ještě v této hodince v našem kalendáriu. Do té doby otočte volume doprava a vychutnávejte si s námi náš nejlepší rockový výběr. Na rádiu Skyrock.
1: Skyrock. Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
7: Rádio Hana Skyrock.
8: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je 31. července, prázdniny v půlce.
2: Ty první světová skupino, to by sa musel ináč chovat, ináč tady obracať, čoveče.
1: Kdo by neznal hlášky Bohuša z dědictví? Dnes slaví 77. narozeniny valašský král, herec Bolek Polívka.
3: Ještě kostelík, ten už tomu samozřejmě nepatří.
2: Já vím, nejsou blbý.
1: Narozky má také autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová.
4: Já se jmenuji Ron Weasley a já Harry Potter.
1: Nizozemsko-německá zpěvačka C.C. Catch a herec Jan Budař. V kalendáři jsou Ignácové a máme i Národní den avokáda. Avokádo patří do salátu nebo na topinku a my patříme do vašich uší i v pátek 31. července. Díky za to.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme vám zprávy. Obchod se známkami v Olomouci se zavírá. Po 38 letech skončí filatelie v Kateřinské ulici v centru Olomouce. Naposledy otevře 21. srpna. Majitelka Bohuslava Zaoralová odchází do důchodu a není komu obchod předat. To řekla v rozhovoru pro web Report.cz. Celý rozhovor o známém olomouckém obchůdku si právě teď můžete přečíst na webu Report.cz. Moderní komunitní centrum s lékařskými ordinacemi i obchodem vzniká v Grigově u Olomouce. Jde o proměnu nevyužívané mateřské školy. Součástí přestavby je i vznik hnízda pro čápy, kteří se tu zabydleli. Hotovo bude v lednu 2028. Pokud plánujete výlet do Moravského krasu, čekají vás pohodlnější procházky. Lesy České republiky opravily dvě oblíbené lesní cesty na Blanensku, a to u obcí Kuničky a Sloup. Ocenit je mohou turisté, cyklisté i lesníci při práci, píše deník. Sucho dopadá na vodní plochy a toky v povodí Moravy a Dyje. Jak píše ČTK, v řekách teče i méně než pětina obvyklého stavu. Nádrže jsou na tom podobně jako v suchém roce 2018. Napraví to jen vytrvalé deště. Povodí Moravy v tomto vypíchlo, že řeka Morava v Olomouci na Nových Sadech zaznamenala nejnižší průtok za několik desetiletí. Protéká jí méně než 5 kubíků vody za vteřinu. K porovnání průměrný roční průtok je tu pětinásobný. Sport. Do druhého kola jde první a druhá fotbalová liga. V akci uvidíme dnes i kluby z našeho regionu. V první lize hraje Zlín venku s pražskou Spartou od 19 hodin a v národní lize má na programu zápas Prostějov, a to na hřišti Viktorky Žižkov od 17 hodin.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
3: Od svatého Ignáca léto se obrácá, tak to je pronostika na dnešní den. Tentokrát to ale vypadá, že nám úplně nevyjde. Víme, jak bude. Pátek i sobota hlásí teploty nad 30 stupňů. Dnes můžeme naměřit až 37 stupňů. Noc nám zůstane taky pěkně teplá. Rtuť teploměru klesne minimálně k 19 stupňům. Tak akorát počasí na nějaké to letní kino. Sobota pak slibuje teplotní maxima na 33 stupních. Lokálně nám ale může sprchnout.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi Hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku Hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka Kosmonautů.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Právo na opravu má v Česku zpoždění. Jak píší novinky.cz, zákonodárci nestihli schválit v termínu zákon z Evropské unie o možnosti žádat po výrobci opravu techniky i po záruce. Nově normu budou schvalovat až na podzim. A nezapomeňte, podporujte mladé hudební talenty. Dnes je poslední den, kdy můžete hlasovat do naší soutěže Radio Talent a pomoci mladým kapelám a zpěvákům prosadit se. Víc na webu radiotalent.cz. Soutěž vzniká za podpory Olomouckého kraje.
0: Sport.
3: Ve čtvrtfinále končí cesta předního tenisty prostějovského klubu Dalibora Svrčiny na turnaji ATP v Los Cabos. Nestačil na loňského šampiona Kanaďana Šapovalova. 23-letý český tenista s Kanaďanem prohrál 4-6 a 2-6.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Páteční den bude jasný až polojasný. Na horách se nám ale výjimečně mohou tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosahují 33 až 37 stupňů. Vítr nám fouká mírný od jihu. Zítra nás po velmi teplé noci čeká větší oblačnost. Teplotní maxima se vyšplhají k 30 až 33 stupňům. Biozátěž je dnes i zítra na třetím nejhorším stupni. Venku by se nám mohlo hůře dýchat, buďte na sebe proto opatrní.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Pozor si ale dáme na policijní hlídku v ulici Brněnská. Pomáhají a chrání taky na D1 na trase Ostrava-Přerov za exitem Lipník-Trnávka. Na překážku na silnici si dáme pozor na D35 na trase Lipník-Olomouc za exitem Přáslavice. Bouračku dvou osobáků máme v Bruntále v ulici Polní. Projet je ale se zvýšenou opatrností možné. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: bavíme, od pondělí do neděle pro vás máme ten nejlepší rokový výběr. Taky vás ale pravidelně informujeme. Zjistili jsme pro vás, o čem se píše, a už brzy vám přineseme krátký přehled. Teď jedeme dál vstříc dalšímu rokovému nářezu.
1: Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našem rádiu neotálíme, i v pátek pro vás pročítáme regionální zprávy. Víme, o čem se píše. I v srpnu budou muset cestující v Olomouci místo do tramvají na náhradní autobusovou dopravu. Jak bude provoz upraven, to už pro nás zjistil olomoucký report. Dvě vlčí smečky přímo v HKO Jeseníky a další v okolních oblastech nejvyšších moravských hor. Celkem teď v Jeseníkách žije zhruba 40 vlků. Detaily i video vlka na lovu ze skryté kamery nám přináší šumperský rej. V noci z úterý na středu došlo v Mostkovicích ke krádeži nafty. Zloděj si vyhlédl v areálu odstavený bagr a vysál z něj 250 litrů pohonné hmoty. O tom nás informuje Prostějovský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Toto je.
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Pluje si éterem, každý ho vidí. Moravský žralok, co nežere lidi. Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pokračujeme s novými informacemi pro vás. Už je zase rozbitý bezbariérový kolotoč pro děti na vozíku, který se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. Musí se znovu řešit jeho poškození. Příčinou poslední poruchy je podle olomouckého deníku přetížení kolotoče. Výstaviště Flora, které spravuje hřiště v parku, již jedná s dodavatelem o opravě kolotoče.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Sucho a vysoké teploty dál zvyšují riziko požárů. Velký požár včera zasáhl střechu domu v Cetechovicích na Kroměřížsku. Vzplál při práci na rekonstrukci domu. Do hašení se pustilo 12 jednotek. Oheň nadělal škodu za 2 miliony korun. V regionu hořelo taky v městečku Trnávce na Svitavsku. Včera tu zasahovalo 9 jednotek hasičů u požáru 3 hektarů pole a lesa. Kvůli ohni byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. V obci hořelo už podruhé během 2 dnů. Zdárně pokračuje revitalizace rekreační oblasti Palava v Blansku. Lidé už využívají úvody, nové molo, opravené cesty a dělníci aktuálně staví pláž a cyklostezku. Proměna místa bude zcela hotová v roce 2027.
0: Sport.
1: Třetiligové Bčko fotbalové Sigmy Olomouc vstupuje do nové sezóny, vede ho nový trenér Tomáš Palinek a má za cíl vybojovat postup do vyšší soutěže. První zápas odehraje Bčko Sigmy tuto neděli od 17 hodin venku se Vsetínem.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Pojďme se společně mrknout, co slibuje víkend. Sobota bude převážně zamračená, lokálně se vyskytnou i přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají ke 30 až 33 stupňům. Neděle už přinese trochu mírnější teploty, rtuť teploměru dosáhne na 27 až 31 stupňů. Poslední den týdne očekáváme oblačno až polojasno, zcela výjimečně, hlavně na horách, by nám mohlo zapršet. Houbaři, pravděpodobnost růstu hub je nahané střední. O víkendu se možná vyplatí vyrazit do lesa s košíkem.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Na překážku na silnici si dáme pozor v Olomouci v ulici Holická. Opatrně projíždíme taky kolem nehody v Prostějově v ulici Kralická. Havárii osobáku řešíme taky na cestě Černá hora Svitávka u přejezdu přes Lisický potok. I tudy se dá se zvýšenou opatrností projet. Se zdržením počítáme na výjezdu z Valašského Meziříčí na Zašovou. Kvůli kivadlovému provozu v Zašové náma tady hlásíte zdržení přibližně na 20 minut. Pomalu nám to jede taky z Kocklířova do Moravské Třebové, i tady nám hlásíte přibližně 20-minutové zpoždění. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: Rádio Hana.
3: Okruh.
0: Skyrock.

0: Se Skyrockem si užíváme páteční odpoledne. Kromě nejlepšího hudebního výběru pro vás ještě v této hodince máme taky tipy, kam vyrazit. S námi se rozhodně nudit nebudete. Tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Kroměříšsku na 99,9 FM.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
3: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
7: Skyrock.
8: Skyrock. Skyrock. Skyrock.
9: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: O prázdninách měníme plavky, zkoušíme nové opalováky, střídáme sluneční brýle, poznáváme nové koupáky i biotopy, to všechno je naprosto v pořádku, ale jsou věci, které nikdy za nic nevyměníme. Třeba vaše oblíbené rádio, které posloucháte právě teď a díky kterému víte, co podnikat a kam vyrazit. V Olomoucké zoo na Svatém Kopečku dál frčí letní fotosoutěž o nejhezčí mládě až do konce srpna. Stavte se a vyfoťte více na webu zooolomouc.cz. Olomoucký telegraf pořádá další projekci pod širým nebem. Dneska se v telegrafu v Olomouci od 21 hodin promítá filmová kultovka Samotáři. Letní kino Mostkovice také nezůstává pozadu. Dneska se promítá basketbalová Taškařice s Jakubem Prachařem a Martinem Hoffmanem. Pokud jste ještě neviděli, doporučujeme. V letním kině Mostkovicích kousek od Prostějova komedie Dream Team. Začátek ve 21 hodin a 30 minut. A už zítra v Horce nad Moravou proběhne naše hanácká Neckiáda. V sobotu 1. srpna zábava od 10 do 10. Pohádkové plavby, závody netradičních plavidel a také náš rádiový tým. Hanácká Neckiáda v kempu Pádlo Morava v Horce nad Moravou už zítra.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
1: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně.
0: To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy. Za řidiči se podíváme na silnice v Olomouci. Dodržujme tu dopravní předpisy. Městská policie hlásí, že dnes kontroluje povolenou rychlost, a to na třech ulicích. Strážníci měří na ulicích Brněnská, Hamerská a na návsi Svobody v Holici. Moderní komunitní centrum s lékařskými ordinacemi i obchodem vzniká v Grigově u Olomouce. Jde o proměnu nevyužívané mateřské školy. Součástí přestavby je i vznik hnízda pro čápy, kteří se tu zabydleli. Hotovo bude v lednu 2028. Pokud plánujete výlet do Moravského krasu, čekají vás pohodlnější procházky. Lesy České republiky opravily dvě oblíbené lesní cesty na Blanensku, a to u obcí Kuničky a Sloup. Ocenit je mohou turisté, cyklisté i lesníci při práci, píše deník. Sucho dopadá na vodní plochy a toky v povodí Moravy a Dyje. Jak píše ČTK, v řekách teče i méně než pětina obvyklého stavu. Nádrže jsou na tom podobně jako v suchém roce 2018. Napraví to jen vytrvalé deště. Povodí Moravy v tomto vypíchlo, že řeka Morava v Olomouci na Nových Sadech zaznamenala nejnižší průtok za několik desetiletí. Protéká jí méně než 5 kubíků vody za vteřinu. K porovnání průměrný roční průtok je tu pětinásobný.
1: Sport.
3: Do druhého kola jde první a druhá fotbalová liga. V akci uvidíme dnes i kluby z našeho regionu. V první lize hraje Zlín venku s pražskou Spartou od 19 hodin a v národní lize má na programu zápas Prostějov, a to na hřišti Viktorky Žižkov od 17 hodin.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
5: Počasí.
6: Počasí v našem regionu během víkendu. Přijde menší ochlazení, ale stále to budou tropy. V sobotu nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia ve stínu. K tomu taky dešťové přehánky, místy i bouřky, které mohou být ojedinělé, doplněné i silným větrem. V neděli potom teploty do 30 stupňů, bez bouřek a bez deště. Nicméně v příštím týdnu nás bude opět výhledově provázet teplota okolo 35 stupňů.
5: Doprava.
6: Bourá se v Prostějově na Kralické ulici, jde o nehodu dvou osobních aut, ale už se tady dá dostat bez problému. Nehoda je taky na Prostějovsku na trase Výšovice, Určice, na křižovatce Navranovice, Kelčice. Taky zde jde o nehodu dvou osobáků, která se dá ale obět. No a policejní hlídka je potom se 16. hodinou v Napajedlech na nádražní. Taky na D1 na exitu Přerov, anebo v Olomouci na Třídě míru. Dobře dojeďte.
5: Rádio Hana.
0: Okruh.
5: Skyrock.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 tisíc výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: Skyrock.
13: Skyrock.
12: Skyrock.
14: Rádio Hana. Skyrock.
12: Skyrock.
15: Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
16: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
17: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
16: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
12: Skyrock.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Pohodlně se usaďte, řekneme vám další letní příběh. Představte si, že na internetu dlouho vybíráte letní dovolenou. Nakonec vám padne do oka váš vysněný pobyt a proto si ho přes rezervační portál hned zarezervujete. To udělala i jedna Češka. Ano, doteď je to v pořádku. A ten příběh pokračuje. Téhle paní o pár měsíců později přišla SMSka, která se na první pohled tvářila jako běžná komunikace k té dané rezervaci její dovolené. Paní na to klikla, byl tam odkaz, zadala údaje ke své platební kartě a potvrdila platby v bankovní aplikaci. No a jsme doma. Už sami tušíte, co bude následovat. SMSku neposlal rezervační portál, ale podvodníci a prachy, tedy konkrétně 21 litrů, jsou v čudu. Policie nás proto prosí, abychom vám v letním servisu připomněli následující. Když vybíráme dovolenou, nikdy neplaťme přes odkaz, který přijde v SMSce. Přihlásme se raději přímo do svého účtu na rezervačním portálu. Pečlivě kontrolujeme internetovou adresu i to, co potvrzujeme v bankovních aplikacích. A pokud máme pochybnosti, kontaktujme přímo poskytovatele ubytování. Jo, i tohle je dobré vědět.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Naději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Rockové hity hrajeme non-stop.
0: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
2: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka Kosmonautů.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Loučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Právo na opravu má v Česku zpoždění. Jak píší novinky.cz, zákonodárci nestihli schválit v termínu zákon z Evropské unie o možnosti žádat po výrobci opravu techniky i po záruce. Nově normu budou schvalovat až na podzim. A nezapomeňte, podporujte mladé hudební talenty. Dnes je poslední den, kdy můžete hlasovat do naší soutěže Radio Talent a pomoci mladým kapelám a zpěvákům prosadit se. Víc na webu radiotalent.cz. Soutěž vzniká za podpory Olomouckého kraje.
0: Sport.
2: Ve čtvrtfinále končí cesta předního tenisty prostějovského klubu Dalibora Svrčiny na turnaji ATP v Los Cabos. Nestačil na loňského šampiona Kanaďana Šapovalova. 23-letý český tenista s Kanaďanem prohrál 4-6 a 2-6.
0: Počasí.
3: Letní prázdniny jsou v polovině a počasí, které je před námi, se ponese i nadále ve znamení tropických hodnot. O víkendu teploty okolo 30 stupňů, v sobotu taky dešťové přehánky a bouřky, které mohou být doplněny i silným větrem. Ve druhé polovině víkendu pak už výhledově bez srážek. A co příští týden? Bude to na Moravě opět jako v peci, protože minimálně do středy hlásí meteorologové teploty okolo 35 stupňů ve stínu.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Se 17. hodinou se na moravských silnicích nevyšetřují žádné vážnější dopravní nehody, nicméně Mohelnice, obec Dub, taky Březná, Olomouc Hamerská a D35 směr Lipník na exitu Velký Újezd. Na těchto místech počítejte s policejními kontrolami. No a kde nás čeká zdržení? Aktuálně na trase Svitavy Moravská Třebová je kolona na 20 minut a na čtvrt hodiny je to i na hranicku mezi Božkovem a Velkým Újezdem.
0: Radio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Do uší vám hraje Skyrock, vybíráme pro vás ten nejlepší melodický rock. Společně to pořádně rozjíždíme i v pátek 31. července. Čím je tohle datum zajímavé, si povíme ještě v této hodince v našem kalendáriu. Do té doby otočte volume doprava a vychutnávejte si s námi náš nejlepší rockový výběr na rádiu Skyrock.
1: Skyrock. Na Mohelnicku na 99,7 FM.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz. Skyrock.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Rádio Hana Skyrock.
0: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.
2: Skyrock.

0: Je 31. července, prázdniny v půlce.
1: Ty první světová skupino, to by sa musel ináč chovat, ináč tady obracať, čoveče.
0: Kdo by neznal hlášky Bohuša z dědictví? Dnes slaví 77. narozeniny valašský král, herec Bolek Polívka.
2: Víš, aj kostelík, ten už tomu samozřejmě nepatří.
1: Já vím, nejsou blbý.
0: Na rozky má také autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová.
3: Já se jmenuji Ron Weasley a já Harry Potter.
0: Nizozemsko-německá zpěvačka CC Catch a herec Jan Budař. V kalendáři jsou Ignácové a máme i Národní den avokáda. Avokádo patří do salátu nebo na topinku a my patříme do vašich uší i v pátek 31. července. Díky za to.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
10: Proto ne.
9: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
10: Proto taky ne.
9: Tak proč?
10: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
9: Ale koupil.
10: Fakt?
9: Fakt.
10: Oh, ty jsi nejlepší.
9: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
11: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
12: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
13: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
14: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme vám zprávy. Obchod se známkami v Olomouci se zavírá. Po 38 letech skončí filatelie v Kateřinské ulici v centru Olomouce. Naposledy otevře 21. srpna. Majitelka Bohuslava Zaoralová odchází do důchodu a není komu obchod předat. To řekla v rozhovoru pro web Report.cz. Celý rozhovor o známém olomouckém obchůdku si právě teď můžete přečíst na webu Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Symbol povodní 1997 dostane ochranu před velkou vodou. Olomoucký kraj schválil stanovisko k životnímu prostředí pro stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku. Projekt za asi 850 milionů korun je tím o krok blíž k realizaci. Rozhodnutí je podkladem pro stavební povolení. Stavba by měla začít příští rok a skončit v roce 2029. Nová opatření ochrání obec, kterou v roce 1997 zasáhly ničivé záplavy před stoletou vodou. Hrozí požáry. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji výrazně zvýšilo riziko jejich vzniku. Hasiči proto varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků nebo manipulací s otevřeným ohněm. Právě to může způsobit požár.
0: Sport.
1: Silný tým vytváří prozářijový finálový turnaj tenisového poháru Billie Jean Kingové kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová. Už má jasno o čtveřici. Nosková, Muchová, Bousková, Siňaková.
2: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále. A to páté jméno, na to si ještě chvilku jakoby, musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát. Já můžu dělat 3 změny.
1: Dodala kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.
0: Počasí.
3: Je před námi tropická noc, kdy teploty nepůjdou níže než pod 24 stupňů Celsia. Zítra potom většinou sluníčko a jasná obloha a teploty okolo 30 stupňů. K tomu ale i dešťové přehánky a místy bousky, které mohou být doplněny silným větrem. Druhá polovina víkendu potom už bez bouřek a bez deště s podobnou teplotou a od pondělí nám teploměry budou výhledově ukazovat opět okolo 35 stupňů ve stínu.
0: Doprava.
3: Bourá se na Žižkově náměstí v Hulíně. Jde o nehodu 2 osobních aut, která se dá ale opatrně projet. A pozor i na možný aquaplaning v Otrokovicích na ulici Edvarda Beneše. Protože právě tady došlo k havárii vodovodního potrubí. Na policejní hlídku potom pozor v Březné na ulici pod Petrovem. Taky na D1 za exitem Mořice anebo na D55 před exitem na Pajedla. Pohodovou jízdu a dobře dojeďte.
0: Rádio Hana.
4: Okruh.
0: Skyrock.

0: Rádio Skyrock. Na našich vlnách vás vezeme od jednoho hitu ke druhému. K tomu vám navíc přinášíme taky aktuální informace z Hané, zábavné magazíny nebo třeba rozhovory se zajímavými hosty. Přesně takový rozhovor pro vás chystáme už za chvíli. Tak nás laďte dál, s vámi je Rádio Skyrock.
1: Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 31. červenec se Skyrokem. Co by řekl rocker po proflámované noci?
2: Je tak blbě, že nemám ani tušku.
1: Vy určitě poznáváte Bolka Polívku.
3: Herec, mim, bavič, režisér a scénárista. Tím vším se Bolek Polívka zapsal do dějin českého divadla a filmu. Se svými pantomimickými klauniádami objel celou Evropu. Trosečník, Šašek a královna či Am a Ea tvoří čítanky evropského divadla.
1: Valašský král přichází na svět 31. července 1949. Další fenomén filmových pláten, kterého milují spíše naši potomci, je čarodějník Harry Potter.
4: Pan Potter. Naše nová celebrita.
1: 31. července 1965 se narodila jeho autorka Joan Rowlingová. Této sympatické dámě už čarodějnický učeň vydělal považte přes 1 miliardu amerických dolarů. Od britské multimilionářky jdeme k muzikantovi do sousedního Irska. Jen o rok starší, tedy ročník 64, je Jim Corr, kytarista folkrockové rodinné skupiny The Corrs. Tvrdí rockeři si tuto skupinu vybaví spíše kvůli Jimovým pohledným sestrám André, Sharon a Caroline. Hudebně ukončíme putování u Billa Berryho, bubeníka altrockové legendy R.E.M. Narozeniny slaví od 31. července 1958. V kapele hraje do 97., kdy ji z osobních důvodů opouští. Frontman Mike Stipe, basista Mike Mills a kytarista Peter Buck pak pokračují jako trio. Až do 21. září 2011, kdy kapela oznamuje ukončení činnosti. Zítra opět Big Beatově probíráme dějiny. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše Moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
1: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Hana není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
1: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, i gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramy a vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
3: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
6: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
0: Skyrock.
3: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Hana Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
0: Skyrock.

All right. Well, yeah. Come on, baby.

you got darling. Sean, like

0: chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme vám zprávy. Obchod se známkami v Olomouci se zavírá. Po 38 letech skončí filatelie v Kateřinské ulici v centru Olomouce. Naposledy otevře 21. srpna. Majitelka Bohuslava Zaoralová odchází do důchodu a není komu obchod předat. To řekla v rozhovoru pro web Report.cz. Celý rozhovor o známém olomouckém obchůdku si právě teď můžete přečíst na webu Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Symbol povodní 1997 dostane ochranu před velkou vodou. Olomoucký kraj schválil stanovisko k životnímu prostředí pro stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku. Projekt za asi 850 milionů korun je tím o krok blíž k realizaci. Rozhodnutí je podkladem pro stavební povolení. Stavba by měla začít příští rok a skončit v roce 2029. Nová opatření ochrání obec, kterou v roce 1997 zasáhly ničivé záplavy před stoletou vodou. Hrozí požáry. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji výrazně zvýšilo riziko jejich vzniku. Hasiči proto varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků nebo manipulací s otevřeným ohněm. Právě to může způsobit požár.
0: Sport.
2: Silný tým vytváří prozářijový finálový turnaj tenisového poháru Billie Jean Kingové kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová. Už má jasno o čtveřici. Nosková, Muchová, Bousková, Siňaková.
3: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě chvilku jakoby musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
2: Dodala kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.
0: Počasí.
4: Počasí v našem regionu během víkendu. Přijde menší ochlazení, ale stále to budou tropy. V sobotu nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia ve stínu. K tomu taky dešťové přehánky, místy i bouřky, které mohou být ojedinělé, doplněné i silným větrem. V neděli potom teploty do 30 stupňů, bez bouřek a bez deště. Nicméně v příštím týdnu nás bude opět výhledově provázet teplota okolo 35 stupňů.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojtyne Mravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel, opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Skyrock.
6: Skyrock.
5: Rádio Hana Skyrock.
6: Skyrock.
0: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našem rádiu neotálíme, i v pátek pro vás pročítáme regionální zprávy. Víme, o čem se píše. I v srpnu budou muset cestující v Olomouci místo do tramvají na náhradní autobusovou dopravu. Jak bude provoz upraven, to už pro nás zjistil olomoucký report. Dvě vlčí smečky přímo v HKO Jeseníky a další v okolních oblastech nejvyšších moravských hor. Celkem teď v Jeseníkách žije zhruba 40 vlků. Detaily i video vlka na lovu ze skryté kamery nám přináší šumperský rej. V noci z úterý na středu došlo v Mostkovicích ke krádeži nafty. Zloděj si vyhlédl v areálu odstavený bagr a vysál z něj 250 litrů pohonné hmoty. O tom nás informuje Prostějovský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
7: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohodautrojice.eu.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
5: Rádio Hana Skyrock.
6: Skyrock.
7: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně onlineu a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz.
6: Skyrock.

0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Rádio Hana Skyrock.
3: Skyrock.
0: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyrocku hned po celé. Tak nás laďte dál.

Ostravsko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 31. červenec se Skyrokem. Co by řekl rocker po proflámované noci?
2: Jinak blbě, že nemám ani tušku.
1: Vy určitě poznáváte Bolka Polívku.
3: Herec, mim, bavič, režisér a scénárista. Tím vším se Bolek Polívka zapsal do dějin českého divadla a filmu. Se svými pantomimickými klauniádami objel celou Evropu. Trosečník, Šašek a královna či Am a Ea tvoří čítanky evropského divadla.
1: Valašský král přichází na svět 31. července 1949. Další fenomén filmových pláten, kterého milují spíše naši potomci, je čarodějník Harry Potter.
4: Pan Potter, naše nová celebrita.
1: 31. července 1965 se narodila jeho autorka Joan Rowlingová. Této sympatické dámě už čarodějnický učeň vydělal považte přes 1 miliardu amerických dolarů. Od britské multimilionářky jdeme k muzikantovi do sousedního Irska. Jen o rok starší, tedy ročník 64, je Jim Corr, kytarista folkrockové rodinné skupiny The Corrs. Tvrdí rockeři si tuto skupinu vybaví spíše kvůli Jimovým pohledným sestrám André, Sharon a Caroline. Hudebně ukončíme putování u Billa Berryho, bubeníka altrockové legendy R.E.M. Narozeniny slaví od 31. července 1958. V kapele hraje do 97., kdy ji z osobních důvodů opouští. Frontman Mike Stipe, basista Mike Mills a kytarista Peter Buck pak pokračují jako trio. Až do 21. září 2011, kdy kapela oznamuje ukončení činnosti. Zítra opět Big Beatově probíráme dějiny. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie.
5: Skyrock.

0: Noční blůzka.
1: Skyrock.

0: a pohodovou atmosféru tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
1: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
0: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
1: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Haná není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní. Proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
0: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
1: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je i gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramy a vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
0: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Mějte se hezky, budeme se těšit.
0: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký první srpen se Skyrokem. MTV, první hudební televizní stanice, začíná vysílat dnes v roce 1981. Až do 1. srpna 87 vysílá pouze v Americe. Pak startuje i MTV Europe. Mimochodem, program zahajuje rockovou klasikou Dire Straits Money for Nothing. Pokračujeme 1. srpna 1951 narozením kytaristy Tommyho Bolina. Fanoušci si ho nejvíce pamatují z Deep Purple v 75. a 6. V té době vzniká deska Come and Taste the Band, která nebyla příznivci dobře přijata a skupina se po turné k ní rozpadá. V témže roce nás opouští i Bolin po předávkování heroinem. Další rocker přichází na svět v roce 1959. Není to nikdo jiný než frontman kapely Def Leppard, Joe Elliott. Kapelu zakládá v roce 1977 a z její bohaté historie si vypíchneme nejúspěšnější album Hysteria. To vychází na začátku srpna 1987 a v kalendáriu se k němu už pozítří vrátíme. Z tracklistu si dnes vzpomeňme pecky jako Animal, baladu Love Bites nebo eponymní vypalovačku Hysteria. Velmi milé vzpomínání je na 1. srpen 1971. Broke George Harrison a Ravi Shankar pořádají v Madison Square Garden charitativní koncert pro Bangladéš sužovaný válkou a přírodními katastrofami. Akce se stává prvním velkým benefičním koncertem svého druhu a inspiruje pozdější gigantické akce typu Live Aid i další. Vystupují na něm tehdy mimo jiné hvězdy jako Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Preston či Eric Clapton. Zítra opět rokujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.